0: Jo.
1: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak co třeba ostrou elektrickou kytaru? No, to taky není moc ostrý.
0: Hele, co třeba nože?
1: No.
0: Jo.
1: Filipe, bolí to?
0: Bolí.
1: A seš dobrej?

Čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Dětičky. Dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko. A to je všecko, všecko to je, všecko. No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
1: všecko.
0: Výborně a na ostro.

po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na

sa pokovi, princezná Samantha. Nezaslúži si vaše posmešky, je to dobrý chlapec. A je do vás úprimne zalúbený.

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžší. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šamponu v očích, bojím se vody v nose.

0: hvězdí, rykroutí si kníry, ocasem mrská na stranu, do díry si čí, hrozby kočičí, potvory, já vás dostanu, dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: Nedělá.
1: Angurská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.
1: Ten, kdo si trvá,